krásna vec. Vždy víš, šťastie je krásna vec. Šťastie je tak krásna, že pichová vec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale...

0: Rosej.
1: Věřím v primárnost intelektu.
2: A co to znamená?
1: Kdybych zaslechl boží hlas, nechal bych se rychle odvést na kliniku, jak jste navrhoval.
2: A kdyby jeho slova dávala smysl?
1: To je úplně jedno, šílenství je šílenství.
2: Je jedno, jestli dává smysl?
1: Ne.
2: Tak o takovýhle primárnosti jsem v životě neslyšel.